0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho. Až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vyrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Česku je vás přes 120 tisíc.
1: Všechno nejlepší.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Skyrock.
2: Skyrock.
0: Melodický rock. To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: Ať je fešák.
1: A má krásný oči.
2: Ať je vtipnej.
0: A chytrej.
1: A zajištěnej.
2: A hlavně, ať není ženatej.
0: Holky, nechceme toho trochu moc?
3: Tak jsem tady. Ahoj všem.
2: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
0: Komedii o tom, co si ženy přejí
1: a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénů. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
0: Sport.
2: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho. Až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vyrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Krásné sváteční ráno všem, díky moc, že vstáváte s námi, abyste si užili na maximum ten dnešní sváteční den. Jste na té správné vlně a to je nejvíc.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
5: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
4: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
5: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénů. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady. Sport. Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho. Až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vyrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu.
4: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Krásné sváteční vstávání, doufáme, že si užíváte zasloužené volno. Pokud vás zajímá, co na dnešní volný den předpovídají hvězdy, zůstaňte s námi. Zjistíte, čím si udělat radost a jak se pobavit. Přejeme vám pondělí plné sváteční pohody.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte spoustu energie, tak si vyhoďte z kopítka jako kůň svatého Václava. Býci, dnešek nabízí přímo posvátnou záminku k dlouhému nic nedělání v pyžamu. Blíženci, sváteční volno pořešíte na víc způsobů a u všech se pobavíte. Raci, zalezte si do pelíšku a udělejte si totální Havaj a veget. Lvi, ten dnešní svátek si zaslouží královského průvodce a to jste právě vy. Pany, dneska vytvoříte naprosto dokonalý plán odpočinku, váhy, nemusíte dělat vůbec nic a všechno okolo přitom skvěle ladí. Štíři, není tajemstvím, že umíte odpočívat, že se umíte takzvaně úplně vypnout. Střelci, sváteční pondělí vás možná vytáhne na pořádnou podzimní výpravu. Kozorozi, oslavujte, že dneska máte prázdno v kalendáři. Vodnáři, vaše originální nápady, jak strávit volno, naprosto nadchnou okolí. A co my ryby, necháme se unášet svátečním sněním, ať je naše duše jako v bavlnce.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Přejeme krásné sváteční ráno a jedeme dál na naší rádiové vlně. Máme pro vás tip pro dokonalý podzimní relax. Povíme si, proč bychom měli sbírat kaštany. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Životní styl na Skyroku.
2: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když se s nimi pohráváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech. Kaštany, to jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jste na té správné vlně, je tady pondělí 28. září, což je státní svátek a nás zajímá, jestli si dneska nakoupíme. Jak píše Report.cz, většina supermarketů a hypermarketů má dneska zavřeno. Možná potřebujete během svátečního pondělí také léky. Víme, kde jsou v našem kraji otevřené lékárny. Funguje vždy minimálně jedna v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a také v Jeseníku. Blíží se podzimní Flora Olomouc, letos představí dary naší země. Bude to nejen podzimní úroda, ale také floristické umění, zahradnické trhy, gastronomie, včelařství a bohatý doprovodní program. To a mnohem víc nabídne podzimní etapa mezinárodní výstavy Flora Olomouc, která se uskuteční od 8. do 11. října.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Od 1. října přechází město Litovel na nový systém třídění komunálního odpadu. Nově bude možné plasty, nápojové kartony a kovové obaly odkládat společně do žlutých popelnic. V Kroměříži se jako každý rok uskuteční veletrh práce a vzdělávání pro žáky 8. a 9. tříd i jejich rodiče. Představí možnosti studia a pracovní příležitosti. Veletrh proběhne už tento čtvrtek a jeho cílem je propojit regionální firmy, školy a uchazeče o práci. Chce představit atraktivní profese a podpořit technické a řemeslné obory.
0: Sport.
1: Olomoucká Sigma pořádá pro malé fotbalové fanoušky Talent Day, a to konkrétně dneska od 16.30 na tréninkovém hřišti vedle Androva stadionu. Součástí akce bude i autogramiáda hráčů Sigmy.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že také sváteční pondělí nabízí babí léto s teplotami nad 20 stupňů a k tomu většinou skoro jasno se spoustou sluníčka. Takhle by to mělo být tento týden minimálně do pátku. A pozor, za necelý měsíc se bude měnit čas, posune se o hodinu zpátky. Takže zatímco dneska slunce zapadá zhruba v 18.40, od 25. října by měla být tma už před 17. hodinou.
3: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková ranní doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Velkomoravské, taky v Kroměříži na Kojetínské a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Jinak v našem regionu panuje spíš takový poklidný sváteční provoz. Pozor si dávejte hlavně na ostré podzimní sluníčko a dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock.

0: Krásné sváteční ráno všem. Děkujeme, že i když je volno, vstáváte s námi. Dneska nemusíme nikam spěchat, takže si v klidu řekneme, koho potěšíme přáním k narozeninám nebo svátku. Podíváme se i na významné události, které se k dnešku vážou. Je tu
1: Skyrock kalendárium. Jsme na té správné rádiové vlně také v pondělí 28. září. Narozeniny má bývalý závodník Formule 1 Mika Hakkinen a také zpěvačka Hilary Duff. Je taky den dobrého souseda a hlavně je den české státnosti. 28. září si připomínáme zavraždění knížete Václava, patrona české země. Stalo se to roku 935 v Olomouci. Dneska vlastně máme svátek všichni a také každý Václav, Václavíček, Venca, Venda, Véna nebo Venoušek z našich kamarádů na hudební scéně slaví například Voxel anebo Václav Neutbarta. Tak si s námi užívejte 28. září a pro každého Václava a taky všechny, co mají volno, je tady naše speciální sváteční hymna.

0: Dnešek patří vám.
1: V Česku je vás přes 120 tisíc.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
4: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
3: A navíc?
4: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
6: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
5: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
6: Přijďte vždycky, ať jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Podívejte se kolem sebe. Svět je plný plastu, obrazovek a věcí na jedno použití. Ale co má v životě opravdu trvalou hodnotu? Poctivé dřevo a ruka, která z něj dokáže vytvořit domov. Obor tesař není jen o práci. Je to umění, vůně živého materiálu a hrdost, když vidíte krov nebo dřevo stavbu, co přetrvá generace. Zatímco se technologie mění každou vteřinu, tesařina zůstává řemeslem, které má obrovský respekt a cenu. Olomoucký kraj navíc tento obor podporuje krajskými stipendii, takže si na svou budoucnost vyděláváš už během studia. Chceš dělat práci, která má viditelný smysl, je skvěle placená a poctivá? Podpoř svůj talent, tvoř z přírodního materiálu a postav se na vlastní nohy. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Pojď studovat obor tesař.
1: Přejeme nádherné sváteční ráno. I během volného dne pro vás máme připravené zajímavé tipy, kam vyrazit a co dělat. Za chvíli nám náš rádiový astrolog taky poví, jaký budeme mít celý týden, co přinese přelom září a října. Tak vám přejeme krásné sváteční ráno a příjemný poslech.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Česku je vás přes 120 tisíc.
1: Všechno nejlepší.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že posloucháte, je čas na zprávy. Jak už od nás víte, Olomouc uspěla v celostátní soutěži komunální projekt roku hned ve dvou kategoriích. Cenu ministryně pro místní rozvoj získala nová pobočka olomoucké knihovny Kotelna v Trnkově ulici. V kategorii veřejná zeleň pak uspěly krajinné úpravy, které město realizovalo v Lošově. Další podrobnosti najdeme na webu Olomouc.eu. V Lošticích jsme si letos v září užili tvarůžkové dožínky a během nich jsme také zakopali na náměstí speciální časovou kapsli. Jsou v ní předměty, fotografie a další materiály zachycující 150. výročí tvarůžků i současný život loštických obyvatel. Speciální místo tady mají vzkazy dětí ze zdejší základní školy. Jak píše Report.cz, časová kapsle se má otevřít nejdříve za 50 let.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přerov chce mít komplexní přehled o stavu městské zeleně, ať už jsou to parky, stromořadí nebo sídliště. Jak bude probíhat realizace této studie, o tom informuje web Přerova.
0: Sport.
2: Velká poklona a je to doma. České tenistky jsou nejlepší na světě. O víkendu vyhrály slavný turnaj Billie Jean Kingové. Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové porazily v čínském Shenzhenu ve finále Ukrajinky 2-0 na zápasy. Gratulujeme.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána a pak sluníčko a k tomu teploty přes 20. A přesně tohle na Moravě máme. Odpoledne tam opět naskočí 20 až 23 stupňů. Výhledově v tomto týdnu místy může být dokonce i 25. Tak co, jak si užíváte tohleto babí léto?
4: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary kontrolují naši rychlost v Olomouci, například na Okružní, na Přerovské, Slavonínské anebo na Jižní. Jinak klasická policejní hlídka je teď na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Kocourovce, na D1 na exitu Přerovich a taky na exitu Kroměříž Východ a hlídka je i přímo v Kroměříži na Kojetínské. Máte správně naladěno, tak hlavně ať se vám dobře jede s naším rádiem.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Přejeme vám krásné sváteční dopoledne. Dnešek je jako stvořený pro odpočinek, dobrou kávu a absolutní pohodu bez stresu. Doufáme, že si volný den užíváte naplno a že vám naše muzika dělá příjemnou společnost. Přejeme vám pohodové sváteční dopoledne, ať jste s námi doma, v práci nebo na výletě.
1: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Ať je fešák.
6: A má krásný oči.
7: Ať je vtipnej.
8: A chytrej.
9: A zajištěnej.
10: A hlavně, ať není ženatej.
11: Holky, nechceme toho trochu moc?
12: Tak jsem tady. Ahoj všem.
13: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
14: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
15: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
16: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
17: Když jde o zdraví.
18: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
19: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4.

0: vědět, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Všechny vás zdravíme a neseme vám další zprávy z regionu. V říjnu opět rozkvetou olomoucké památky. Akce je již tradičně součástí podzimní flory a těší se stále větší oblibě. Jak píše Olomouc.cz, přehlídku jedinečných květinových aranžmá uvidíme v interiérech tří významných míst od 8. do 18. října. Tento rok jde o kapli Božího těla v uměleckém centru UP, vilu Primavesy a kostel svatého Michala.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Víme, co nabídne letošní prostějovský Oktoberfest. Bude to regionální pivo, koncerty a zábava. Jak informuje web města Prostějov, akce proběhne v sobotu 3. října v Kolářových sadech. Budou i doprovodné aktivity pro děti a dospělé. Záchranáři ve Šternberku mají novou základnu. Moderní objekt vyrostl na okraji areálu Šternberské nemocnice. Slavnostní otevření proběhlo v pátek. V Olomouckém kraji už tak funguje celkem 17 výjezdových záchranářských základen.
0: Sport.
2: HC Olomouc si veze z Kladna 3 body. Gratulujeme. Další zápas Mora hraje doma už v úterý, nastoupí proti Vítkovicím. Utkání v olomoucké plecharéně startuje v 18 hodin a my budeme fandit.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, že když je na svatého Václava pěkný den, tak nás také čeká pěkný podzim. Tak to sedí. Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou skoro jasno a k tomu teploty typické pro babí léto, tedy lehce nad 20. A zatím to vypadá tak, že tohle teplé a převážně slunečné počasí nám vydrží až do pátku.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a taky víme, kde bychom v Olomouci měli přibrzdit. 30 dodržujeme například na Svornosti, na Kmochově anebo na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trošku víc rozjedete a pak zbytečně platíte pokutu. A mimochodem klasickou policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Lipenské, v Mohelnici na Třebovské a nebo taky v Šumperku na Jesenické. Ať už s námi jedete kamkoliv, přejeme vám hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, kdo je Martin Škurek, když odloží všechny tituly, paragrafy a povinnosti, co vás nejvíc vystihuje jako člověka a co by o vás možná ani vaši blízcí kolegové neřekli.
1: Martin Škurek je klasický, typický chlap středního věku s problémy, které to přináší, čili někdy dokáže být i velice nerůdný, ale obecně si myslím, že je poměrně v pohodě, je přístupný, je společenský, má rád život, má rád lidi. A co by o mě mý spolupracovníci, kolegové neřekli nebo nevěděli, tak se přiznám od mala, a mám to prokázané, trpím mírnou poruchou, obsedantně kompulzivní, takže často si kontroluji věci, vracím se třeba dvakrát domů, ale dá se s tím žít.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme. Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: Děkujeme, že sváteční pondělí trávíte v naší společnosti. Svátek svatého Václava a Den české státnosti přináší skvělou příležitost k odpočinku i výletům. Za malou chvíli pro vás budeme mít parádní tipy, kam dnes vyrazit, co zažít a jak si sváteční volno užít na maximum. Přejeme vám neobyčejný den plný pohody a skvělých zážitků.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
5: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
6: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
5: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
6: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě.

0: Vize. www.tvmorava.cz.
1: Rádio Haná Skyrock.
0: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.

pokazit. Užíváme si sváteční pondělí a taky dneska víme, kde se skvěle pobavíme. Třeba v olomoucké pevnosti Poznání, která je otevřená i dnes. Máme tu vědecké dílny, laboratoře nebo digitální planetárium. A protože teď v září jsou hlavním tématem houby, tak je budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Samozřejmě stále zůstáváme v olomoucké pevnosti Poznání. Divadlo Tramtárie dneska v 19 hodin láká na kabaret Nahatý Shakespeare 2. Zajímavý program nás čeká taky na Hrubé vodě. Tady se koná už tradiční akce s názvem Za pokladem svatého Václava.

0: Je tady lukostřelba, opékání špekáčků a odpoledne také rytířský turnaj. Ještě dneska máme svatováclavské hody v Tovačově a na hradě Sovinci pokračuje top akce podzimu Přízrak temné věže. Taky dneska tu máme plno šermířů, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. A připomínáme, že krojovaní hanáci jsou dneska v Zábřehu na Masarykově náměstí a bude to i s tradiční jízdou králů. Tak si vyberte z našich svátečních tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Tady jsme doma, tady víme, co se děje v našem regionu. Tento týden začíná festival Den architektury. V Olomouckém kraji ukáže proměny bydlení i veřejného prostoru. Od 1. do 7. října nás čekají komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuse, výstavy i filmové projekce. Jak informuje Olomouc.cz, letošní ročník má motto Bydlím, tedy jsem.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Zámek v Chudobíně nedaleko Litovle čeká obrovská proměna, získal totiž nového majitele. Z chátrajícího areálu má postupně vzniknout hotel s wellness, nové byty a také domov pro seniory. Své ambiciozní plány na záchranu této památky už nový majitel osobně představil místním obyvatelům. Cesta z Přerova do Hulína bude na měsíc uzavřená. Rozsáhlé opravy začínají v úterý 29. září. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou na silnici 55. Přibližně měsíční omezení se bude týkat úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1.
0: Sport.
1: Olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás o víkendu chystají speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace a bude tu i výstava ikonických amerických automobilů, veteránů a motorek.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že také sváteční pondělí nabízí babí léto s teplotami nad 20 stupňů a k tomu většinou skoro jasno se spoustou sluníčka. Takhle by to mělo být tento týden minimálně do pátku. A pozor, za necelý měsíc se bude měnit čas, posune se o hodinu zpátky. Takže zatímco dneska slunce zapadá zhruba v 18.40, od 25. října by měla být tma už před 17. hodinou.
3: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agil Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Velkomoravské, taky na dálnici D35 Lipník Olomouc u Přáslavic. Hlídka je i na Šternbersku, na silnici 46 v Lipině a nebo na D1 na exitu Kojetín. Tak ať vám to dneska dobře jede, bez pokut a bez kolon.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Moc si vážíme toho, že vyladěnou sváteční atmosféru sdílíte právě s námi. Podzim je v plném proudu a ke svátku svatého Václava neodmyslitelně patří i procházky přírodou. Proto se spolu za chvíli mrkneme na sbírání kaštanů. Přejeme vám, ať vám dnešek přináší jen samou radost.
1: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
3: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
2: A navíc?
3: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
12: Rádio Hana, Skyrock.
13: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
14: Infoservis vysíláme na Skyrock.

0: životní styl na Skyroku.
1: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti, kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když si s nimi pohráváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech. Kaštany, to jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jste na té správné vlně, je tady pondělí 28. září, což je státní svátek a nás zajímá, jestli si dneska nakoupíme. Jak píše Report.cz, většina supermarketů a hypermarketů má dneska zavřeno. Možná potřebujete během svátečního pondělí také léky. Víme, kde jsou v našem kraji otevřené lékárny. Funguje vždy minimálně jedna v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a také v Jeseníku. Blíží se podzimní Flora Olomouc, letos představí dary naší země. Bude to nejen podzimní úroda, ale také floristické umění, zahradnické trhy, gastronomie, včelařství a bohatý doprovodní program. To a mnohem víc nabídne podzimní etapa mezinárodní výstavy Flora Olomouc, která se uskuteční od 8. do 11. října.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Od 1. října přechází město Litovel na nový systém třídění komunálního odpadu. Nově bude možné plasty, nápojové kartony a kovové obaly odkládat společně do žlutých popelnic. V Kroměříži se jako každý rok uskuteční veletrh práce a vzdělávání pro žáky 8. a 9. tříd i jejich rodiče. Představí možnosti studia a pracovní příležitosti. Veletrh proběhne už tento čtvrtek a jeho cílem je propojit regionální firmy, školy a uchazeče o práci. Chce představit atraktivní profese a podpořit technické a řemeslné obory.
0: Sport.
1: Olomoucká Sigma pořádá pro malé fotbalové fanoušky Talent Day, a to konkrétně dneska od 16.30 na tréninkovém hřišti vedle Androva stadionu. Součástí akce bude i autogramiáda hráčů Sigmy.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána a pak sluníčko a k tomu teploty přes 20. A přesně tohle na Moravě máme. Odpoledne tam opět naskočí 20 až 23 stupňů. Výhledově v tomto týdnu místy může být dokonce i 25. Tak co, jak si užíváte tohleto babí léto?
3: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D35 na exitu Olomouc Západ, jak se sjíždí ke Globusu, ale taky u Břuchotína. Hlídka je i na D1 na exitu Mořice. A máme hlášenou také nehodu na Kroměřížsku na silnici Morkovice Slížany Litenčice. Měla by to být havárie motorkáře. Tak ať vás poslouchá auto, motorka i kolo a cesta ať vám příjemně utíká.
0: Tak a teď už hrajem.

Skyrock kalendárium. Jsme na té správné rádiové vlně také v pondělí 28. září. Narozeniny má bývalý závodník Formule 1 Mika Hakkinen a také zpěvačka Hilary Duff. Je taky den dobrého souseda a hlavně je den české státnosti. 28. září si připomínáme zavraždění knížete Václava, patrona české země. Stalo se to roku 935 v Olomouci. Dneska vlastně máme svátek všichni a také každý Václav, Václavíček, Venca, Venda, Véna nebo Venoušek z našich kamarádů na hudební scéně slaví například Voxel anebo Václav Neutbarta. Tak si s námi užívejte 28. září a pro každého Václava a taky všechny, co mají volno, je tady naše speciální sváteční hymna.

0: Dnešek patří vám.
1: V Česku je vás přes 120 tisíc.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Poledne na Skyrocku.

0: díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že posloucháte, je čas na zprávy. Jak už od nás víte, Olomouc uspěla v celostátní soutěži komunální projekt roku hned ve dvou kategoriích. Cenu ministryně pro místní rozvoj získala nová pobočka olomoucké knihovny Kotelna v Trnkově ulici. V kategorii veřejná zeleň pak uspěly krajinné úpravy, které město realizovalo v Lošově. Další podrobnosti najdeme na webu Olomouc.eu. V Lošticích jsme si letos v září užili tvarůžkové dožínky a během nich jsme také zakopali na náměstí speciální časovou kapsli. Jsou v ní předměty, fotografie a další materiály zachycující 150. výročí tvarůžků i současný život loštických obyvatel. Speciální místo tady mají vzkazy dětí ze zdejší základní školy. Jak píše report CZ, časová kapsle se má otevřít nejdříve za 50 let.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přerov chce mít komplexní přehled o stavu městské zeleně, ať už jsou to parky, stromořadí nebo sídliště. Jak bude probíhat realizace této studie, o tom informuje web Přerova.
0: Sport.
1: Velká poklona a je to doma. České tenistky jsou nejlepší na světě. O víkendu vyhrály slavný turnaj Billie Jean Kingové. Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové porazily v čínském Shenzhenu ve finále Ukrajinky 2-0 na zápasy. Gratulujeme.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
2: Pranostika říká, že když je na svatého Václava pěkný den, tak nás také čeká pěkný podzim. Tak to sedí. Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou skoro jasno a k tomu teploty typické pro babí léto, tedy lehce nad 20. A zatím to vypadá tak, že tohle teplé a převážně slunečné počasí nám vydrží až do pátku.
3: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a taky víme, kde bychom v Olomouci měli přibrzdit. 30 dodržujeme například na Svornosti, na Kmochově anebo na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trošku víc rozjedete a pak zbytečně platíte pokutu. Připomínáme také omezení v Dluhonicích u Přerova kvůli rekonstrukci. Je do 20. listopadu uzavřený zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a rozhodně si s námi užijte zbytek cesty.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritní.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí za mikrofonem našeho rádia a ve vysílání vítáme astrologa Tondu Baudyše. Nahlížíme spolu do budoucnosti, zkoušíme odhalit hvězdná zákoutí, co se na naší Moravě bude dít a s čím je nutno počítat. Tondo, září se láme do října a ty se moc neusmíváš. Proč? Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Prosím tě, mám takovou zprávu, kde se až jako stydím jako astrolog, že něco takového vůbec říkám a vypouštím do éteru. Představ si týden, kdy ono to na tom nebi dobře začne, jo, teď v pondělí, a pak to blbě skončí, jo, jako o víkendu. Jo, na začátku je to celý takový jako tolerantní a pohoda, a všichni jsou velký kámoši, jo, a pak se to normálně začne patlat, jo. Ve středu už si tam lidi prostě výjíždějí jako do vlasů, ve čtvrtek už je to takový jako na ostro, jo, hlavně ta sobota, že jako bychom asi měli být určitě opatrný, určitě i v nějaký jako zdrženlivosti nebo pokoře, nebo být rozumný, nebo mít k sobě úctu, radši toho moc neříkat, protože mám dojem, že každý, kdo kvákne, tak to podělá, jo, jenom se jako usmívat a být vděčný za to, že jako jsme v pořádku, no.
1: Ne vždy jsou hvězdné předpovědi zalité sluncem. Tento týden to bude na nebi zpočátku všechno super a údajně víkend má být více akční, dobrodružný, možná horor, možná komedie. Záleží na nás, no alespoň nebude nuda. Koncem týdne se tady vyplatí obezřetnost a úsměv a mávat hoši. Tondo, díky za info.
2: Ale moc zdravím tebe, posluchače, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Ať je fešák
7: a má krásný oči.
8: Ať je vtipnej.
9: A chytrej.
10: A zajištěnej.
8: A hlavně, ať není ženatej.
9: Holky, nechceme toho trochu moc?
11: Tak jsem tady. Ahoj všem.
8: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
9: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
14: Ahoj, tady Giorgio.
15: My name is Giovanni Giorgio.
14: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
16: Choose your fighter.
14: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

There she goes. So what?

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně.
2: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Všechny vás zdravíme a neseme vám další zprávy z regionu. V říjnu opět rozkvetou olomoucké památky. Akce je již tradičně součástí podzimní flory a těší se stále větší oblibě. Jak píše Olomouc.cz, přehlídku jedinečných květinových aranžmá uvidíme v interiérech tří významných míst od 8. do 18. října. Tento rok jde o kapli Božího těla v uměleckém centru UP, vilu Primavesy a kostel svatého Michala.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Víme, co nabídne letošní prostějovský oktober. Fest. Bude to regionální pivo, koncerty a zábava. Jak informuje web města Prostějov, akce proběhne v sobotu 3. října v Kolářových sadech. Budou i doprovodné aktivity pro děti a dospělé. Záchranáři ve Šternberku mají novou základnu. Moderní objekt vyrostl na okraji areálu Šternberské nemocnice. Slavnostní otevření proběhlo v pátek. V Olomouckém kraji už tak funguje celkem 17 výjezdových záchranářských základen.
0: Sport.
3: HC Olomouc si veze z Kladna 3 body, gratulujeme. Další zápas Mora hraje doma už v úterý, nastoupí proti Vítkovicím. Utkání v olomoucké plecharéně startuje v 18 hodin a my budeme fandit.
0: Počasí.
4: Dneska další den jako z pohádky, vytahujeme letní trička, rtuť teploměru vyšplhána až na 25 ve stínu. Ale má to háček, sluníčko už nemá takovou sílu, nejvyšší teploty si užijeme hlavně mezi 2. a 4. odpoledne. Jakmile slunce zapadne, hned to bude chtít přes ramena nějakou bundu. Takové bude úterý i středa v tomto týdnu, prostě víme jak bude a jmenuje se to Baví léto.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
4: Ahoj, dobrý den, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Čechy, na Přerovsku směr do Maželice, 2 osobáky v sobě opatrně. Karambol řeší policie taky na Šumpersku v Rapotíně v ulici Pod Bukovou. Auto srazilo cyklistu, naštěstí bez zranění. Dolní Moravice, vyprošťování posážce auta s motorkou na místě záchranáři. Pokud dnes plánujete šlápnout na plyn, tak vám to rozmluvím, hlavně na dálnici je pořádně rušno. Policejní hlídky D1 u Hulína i u Přerova, D55 u exitu Velký Týnec, radar hlídá rychlost taky na D46 před exitem na Olšany u Prostějova. Jezděte bezpečně.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Děkujeme, že nás posloucháte i během dnešního svátku. Sváteční pondělí plyne v poklidném a příjemném duchu a my pro vás brzy shrneme ty nejzajímavější události a témata, o kterých se dnes píše na regionálních webech. Přejeme vám, ať je váš sváteční den přesně podle vašich představ.
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
2: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Skyrock.

0: Nebaví tě představa, že strávíš život sezením v kanceláři u tabulek? Chceš pracovat s materiálem, který voní, má duši a neuvěřitelnou budoucnost? Chceš akci, volnost, vůni dřeva a práci, za které jsou vidět hned výsledky? Tak zpozorni! Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední škola polytechnická v Olomouci hledají budoucí tesaře. Tady tě nečeká jen nudná teorie. Naučíš se stavět krovy, pergoly i moderní ekologické dřevostavby. Budeš tvořit ručně, ale ovládneš i nadupaná CNC obráběcí centra. A bonus? Olomoucký kraj tě za dobré výsledky a docházku odmění krajským stipendiem. Získáš skvělou partu, moderní dílny a hlavně řemeslo, po kterém je obrovská poptávka. Mrkni na web švehlova.cz nebo ssprool.cz. Vezmi budoucnost do svých vlastních rukou. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
2: Ahoj a dobrý den, taky dneska sledujeme, o čem se píše. Představte si 315 kg kebabu v autě bez chlaďáku a venku vedro. U Olomouce celníci chytli šoféra, co z kufru udělal pojízdnou saunu na maso. Jak to celé dopadlo, píše Olomoucký report. Zábřeh dneska zažívá totální invazi Hanáků. Po 12 letech se do města sjeli ty nejkrásnější kroje, zní tady dechovka, ulicemi se prohnala jízda králů. Jestli se chcete podívat na celý program, tak mrkněte na web šumperskyrej.cz. Máte chuť na poctivý mošt nebo domácí koláč? Sobota 10. října, Kroměříž, jablečný ráj. Velké náměstí zaplaví trhy, řemesla i dřevěný kolotoč pro děti. Kroměřížský deník .cz. Víme, o čem se píše, taky v pondělí.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
3: Melodický rock.
4: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Tady jsme doma, tady víme, co se děje v našem regionu. Tento týden začíná festival Den architektury. V Olomouckém kraji ukáže proměny bydlení i veřejného prostoru. Od 1. do 7. října nás čekají komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuse, výstavy i filmové projekce. Jak informuje Olomouc.cz, letošní ročník má motto Bydlím, tedy jsem.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Zámek v Chudobíně nedaleko Litovle čeká obrovská proměna, získal totiž nového majitele. Z chátrajícího areálu má postupně vzniknout hotel s wellness, nové byty a také domov pro seniory. Své ambiciozní plány na záchranu této památky už nový majitel osobně představil místním obyvatelům. Cesta z Přerova do Hulína bude na měsíc uzavřená. Rozsáhlé opravy začínají v úterý 29. září. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou na silnici 55. Přibližně měsíční omezení se bude týkat úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1.
0: Sport.
1: Olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás o víkendu chystají speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace a bude tu i výstava ikonických amerických automobilů, veteránů a motorek.
0: Počasí.
2: Babí léto v plném proudu, sluníčka si dneska užíváme od 6 od rána až do 6:45 do večera. Máme štěstí do mrazivého dne z roku 1939, kdy byly jenom 2 stupně nad nulou, máme dneska extrémně daleko. Čeká nás další krásný sluneční den a to mluvím nejen o dnešku, ale i o úterý a středě, kdy babí léto pokračuje, teploty stále kolem 25 stupňů přes den.
3: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. 4 nehody, 9 policejních hlídek a 4 odstavená auta. Jdeme na to. Přerovsko, Čechy směr do Maželice, 2 auta v sobě, projíždějte opatrně. Dolní Moravice, auto srazilo motorkáře. V Rapotíně nehoda auta s cyklisty. Stojí to i ve Cvrčovicích ve směru ze Zdounek na Kroměříž po dopravní nehodě. 4 odstavená auta, D1 za Bělotínem, brání provoz a zdržení naskakuje až na hodinu směrem na Ostravu, pozor. Další auta na krajnici u Říkovic, v Letovicích a D1 u Bělotína v opačném směru. Plyn u Berte a celkem 9 policejních hlídek číhá na D1 u Hulína, na D46 u Olšan, stojí v Mohelnici, v Kroměříži, ve Zlíně, v Jedovnicích i v Háblově. Dobře dojeďte.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
3: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
2: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
3: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
11: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
12: Rádio Hana, Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
13: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
12: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
13: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: I'm living in a no-north country town.
1: Užíváme si sváteční pondělí a taky dneska víme, kde se skvěle pobavíme. Třeba v olomoucké pevnosti Poznání, která je otevřená i dnes. Máme tu vědecké dílny, laboratoře nebo digitální planetárium. A protože teď v září jsou hlavním tématem houby, tak je budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Samozřejmě stále zůstáváme v olomoucké pevnosti Poznání. Divadlo Tramtárie dneska v 19 hodin láká na kabaret Nahatý Shakespeare 2. Zajímavý program nás čeká taky na Hrubé vodě. Tady se koná už tradiční akce s názvem Za pokladem svatého Václava. Je tady lukostřelba, opékání špekáčků a odpoledne také rytířský turnaj. Ještě dneska máme svatováclavské hody v Tovačově a na hradě Sovinci pokračuje top akce podzimu Přízrak temné věže. Taky dneska tu máme plno šermířů, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. A připomínáme, že krojovaní hanáci jsou dneska v Zábřehu na Masarykově náměstí a bude to i s tradiční jízdou králů. Tak si vyberte z našich svátečních...

Olomoucko-Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.

0: Olomoucký kraj vybavil dopravní inspektory novým zařízením, které dokáže na dálku zkontrolovat tachografy projíždějících kamionů a autobusů. Přístroj za téměř 400 tisíc korun je okamžitě upozorní například na nedodrženou povinnou přestávku nebo jízdu bez vložené karty. Kontroly na silnicích tak budou mnohem efektivnější a rychlejší.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zámek v Chudobíně u Litovle, který zhruba 20 let chátral, koupil brněnský developer Roman Mátl. V areálu plánuje vybudovat nový hotelový komplex, který by měl být hotový do konce roku 2028. Do 3 let chce navíc začít i se stavbou domova pro zhruba 200 seniorů. V pondělí to v Hulíně pořádně žilo. Proběhly tam totiž tradiční svatováclavské hody pro rok 2026. Návštěvníci si užili slavnostní mši s průvodem, tradiční folklor, ale také italské hity a vystoupení mistrů světa. Na své si přišly i děti, na které u koupaliště čekaly kolotoče, cukrová vata nebo zábavná makronková dílna.
1: Sport.
0: Český útočník Martin Nečas si v nadcházející sezóně NHL přijde na 14 milionů dolarů a stane se tak 12. nejlépe placeným hráčem ligy. Tento neuvěřitelný balík peněz z něj navíc dělá vůbec nejlépe placeného českého hokejistu v celé historii.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
3: Pro tohle období jsou typické jemné pavučinky, které ve vzduchu přenášejí mladé pavoučky. Lidem v minulosti tyto stříbřité, na slunci lesknoucí se nitky, připomínaly jemné šedé vlasy starých babiček. Tak proto se říká babí léto. Krásné podzimní počasí pokračuje, úterní ráno odstartuje mlhami a chladnějšími teplotami mezi 7 až 11 stupni, přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Sluníčko má největší sílu od 2 do 4 odpoledne. Víme, jak bude, říkáme tomu babí léto a bude tady minimálně do středy.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
3: Taky ve sváteční den jsme s vámi a živě sledujeme, co se děje na silnicích. Dub nad Moravou, čerstvá nehoda, motorkář versus cyklista. D1 na Ostravu za Bělotínem, počítejte se zdržením, je tady odstavené porouchané auto. Další komplikace na 35 u Studené Loučky u Mohelnice, tady se jezdí jedním pruhem, brzdí nás porouchané auto. Policie má v terénu 9 hlídek a radarů, D35 u Velkého Újezdu i u Přáslavic, stojí za D1 za Přerovem, hlídky potkáte v Mohelnici, v Šumperku, Svitavách, Valmezu nebo v Pavlovicích u Kojetína. Dojeďte v pořádku.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, kdo je Martin Škurek, když odloží všechny tituly, paragrafy a povinnosti, co vás nejvíc vystihuje jako člověka a co by o vás možná ani vaši blízcí kolegové neřekli.
1: Martin Škurek je klasický, typický chlap středního věku s problémy, které to přináší, čili někdy dokáže být i velice nerůdný, ale obecně si myslím, že je poměrně v pohodě, je přístupný, je společenský, má rád život, má rád lidi. A co by o mě mý spolupracovníci, kolegové neřekli nebo nevěděli, tak se přiznám od mala, a mám to prokázané, trpím mírnou poruchou, obsedantně kompulzivní, takže často si kontroluji věci, vracím se třeba dvakrát domů, ale dá se s tím žít.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme. Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: na Skyroku.
1: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti, kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když se s nimi pohráváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech.

0: To jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
1: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Většina Čechů vůbec netuší, kam by se měla v případě leteckého útoku schovat. Bezpečnostní expert Miroslav Mareš proto varuje, že je v Česku nejvyšší čas pořádně prověřit stav ochranných krytů. Zatímco sousední Polsko už vydalo pro své obyvatele jasné pokyny, my máme v oblasti civilní ochrany stále co dohánět.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: U obce Čechy na Přerovsku se v pondělí odpoledne srazila dvě auta. Při nehodě se zranili tři lidé, včetně dětí, a na místě musel zasahovat i záchranářský vrtulník. Jedno z dětí záchranáři převezli do Olomoucké fakultní nemocnice, ale zranění všech účastníků jsou naštěstí jen lehká. V Majetíně u Olomouce budou místní v referendu rozhodovat o rozšíření pískovny, které by mohlo obci přinést desítky milionů korun. Hlasování se uskuteční 9. a 10. října souběžně s komunálními volbami. Názory se ale různí a část obyvatel se obává případných negativních dopadů další těžby.
0: Sport.
1: Brankář Olomoucké Mory Oldřich Cichoň hodil nevydařenou loňskou sezonu za hlavu, zhodil přebytečná kila a našel skvělou formu. Po předchozím trápení v Olomouci i v Přerově, kdy jeho úspěšnost zásahu klesla pod 90%, teď totiž fantasticky vychytal Kladno. Povzbuzená Mora si tak brousí zuby na další cenný skalp, tentokrát si věří na Vítkovice.
0: Počasí.
2: Dneska další den jako z pohádky, vytahujeme letní trička, rtuť teploměru vyšplhána až na 25 ve stínu. Ale má to háček, sluníčko už nemá takovou sílu, jakmile slunce zapadne, hned to bude chtít přes ramena nějakou bundu. Takové bude úterý i středa v tomto týdnu, prostě víme jak bude a jmenuje se to Babí léto.
3: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, vysíláme živě rychlé dopravní zprávy. V Dubu nad Moravou se dořešuje nehoda motorkáře s cyklistou. Porouchané auto u studené loučky na Šumpersku, odstavené auto na krajnici ve Svitavách ve směru na Opatov, další na Úsovsku ve směru na Slatinice, odstavené auto brání provozu na D35 před exitem Unčovice ve směru od Olomouce na Mohelnici. Ve stejném úseku, tedy před Unčovicemi, navíc policejní hlídka. Radary a policejní kontroly, D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, před exitem Hulín i na sjezdu na Lipník a Trnávku. Majáčky jste viděli za Přáslavicemi ve směru na Lipník, v Prostějově na Olomoucké, v Přerově na Polní, v Kroměříži na Sladovnách, v Koclířově a taky v Blansku na Svitavské. Víme, jak se jezdí tady.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Děkujeme, že nás ladíte i ve svátek. Dnešní 28. září je sice spojené především se dnem české státnosti, ale náš kalendář ukrývá i mnoho dalších oslavenců. Už brzy se na to společně podíváme. Do té doby vám budeme hrát hit za hitem.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Slyšíš to, syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
5: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
8: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
7: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
8: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
11: Ahoj, tady Giorgio.
12: My name is Giovanni Giorgio.
11: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
13: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
14: Skyrock.

Skyrock kalendárium. Jsme na té správné rádiové vlně také v pondělí 28. září. Narozeniny má bývalý závodník Formule 1 Mika Hakkinen a také zpěvačka Hilary Duff. Je taky den dobrého souseda a hlavně je den české státnosti. 28. září si připomínáme zavraždění knížete Václava, patrona české země. Stalo se to roku 935

Dneska vlastně máme svátek všichni a také každý Václav, Václavíček, Venca, Venda, Véna nebo Venoušek z našich kamarádů na hudební scéně slaví například Voxel anebo Václav Neutbarta. Tak si s námi užívejte 28. září a pro každého Václava a taky všechny, co mají volno, je tady naše speciální sváteční hymna.

0: Dnešek patří vám.
1: V Česku je vás přes 120 tisíc.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Všechny vás zdravíme a neseme vám další zprávy z regionu. V říjnu opět rozkvetou olomoucké památky. Akce je již tradičně součástí podzimní flory a těší se stále větší oblibě. Jak píše Olomouc.cz, přehlídku jedinečných květinových aranžmá uvidíme v interiérech tří významných míst od 8. do 18. října. Tento rok jde o kapli Božího těla v uměleckém centru UP, vilu Primavesy a kostel svatého Michala.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Víme, co nabídne letošní prostějovský Oktoberfest. Bude to regionální pivo, koncerty a zábava. Jak informuje web města Prostějov, akce proběhne v sobotu 3. října v Kolářových sadech. Budou i doprovodné aktivity pro děti a dospělé. Záchranáři ve Šternberku mají novou základnu. Moderní objekt vyrostl na okraji areálu Šternberské nemocnice. Slavnostní otevření proběhlo v pátek. V Olomouckém kraji už tak funguje celkem 17 výjezdových záchranářských základen.
0: Sport.
1: HC Olomouc si veze z Kladna 3 body, gratulujeme. Další zápas Mora hraje doma už v úterý, nastoupí proti Vítkovicím. Utkání v olomoucké plecharéně startuje v 18 hodin a my budeme fandit.
0: Počasí.
2: Babí léto v plném proudu, sluníčka si dneska užíváme od 6 od rána až do 6:45 do večera. Máme štěstí do mrazivého dne z roku 1939, kdy byly jenom 2 stupně nad nulou, máme dneska extrémně daleko. Čeká nás další krásný sluneční den a to mluvím nejen o dnešku, ale i o úterý a středě, kdy babí léto pokračuje, teploty stále kolem 25 stupňů přes den.
0: Doprava.
2: Vysíláme další rychlé dopravní zprávy. Odstavená auto aktuálně ve Svitavách ve směru na Opatov na D35, když jedete z Olomouce na Mohelnici před exitem Unčovice. Odstavené auto taky z Úsova ve směru na Stavenice. Olomouc část Droždín, je to u Cihelny, částečná uzavírka, provoz řízen semafory, zpomalte. Když jedete aktuálně z Horní Moštěnice na Říkovice, tady je úplná uzavírka z důvodu oprav. No a ještě v Bruntále nová uzavírka aktuálně na Nezvalově. Tudy neprojedete, ale objíždí se kolem, zdržení do pár minut. Dobře, dojeďte i v pondělí.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skvělé, že jste s námi i ve dni volna. Dnešní výjimečný sváteční den přímo vybízí k pohledu na svět z trochu jiné perspektivy. Už za chvíli vás čeká tradiční rozhovor s naším rádiovým astrologem, který prozkoumá hvězdnou oblohu a prozradí, co nám hvězdy předpovídají. Přejeme vám inspirativní poslech a nádherný sváteční čas.
1: Bystro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: Rádio Hana, Skyrock.
13: Skyrock.
14: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
13: Skyrock.
14: Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí za mikrofonem našeho rádia a ve vysílání vítáme astrologa Tondu Baudyše. Nahlížíme spolu do budoucnosti, zkoušíme odhalit hvězdná zákoutí, co se na naší Moravě bude dít a s čím je nutno počítat. Tondo, září se láme do října a ty se moc neusmíváš. Proč? Ahoj.
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Prosím tě, mám takovou

0: zprávu, kde se až jako stydím jako astrolog, že něco takového vůbec říkám a vypouštím do éteru. Představ si týden, kdy ono to na tom nebi dobře začne, jo, teď pondělí, a pak to blbě skončí, jo, jako o víkendu. Jo, na začátku je to celý takový jako tolerantní a pohoda, všichni jsou velký kámoši, jo, a pak se to normálně začne patlat. Jo. Ve středu už si tam lidi prostě výjíždějí jako do vlasů, ve čtvrtek už je to takový jako na ostro, jo, hlavně ta sobota, že jako bychom asi měli být určitě opatrný, určitě i v nějaký jako zdrženlivosti, nebo pokoře, nebo být rozumný, nebo mít k sobě úctu, radši toho moc neříkat, protože mám dojem, že každý, kdo kvákne, tak to podělá. Jo, jenom se jako usmívat a být vděčný za to, že jako jsme v pořádku, no.
1: Ne vždy jsou hvězdné předpovědi zalité sluncem. Tento týden to bude na nebi zpočátku všechno super a údajně víkend má být více akční, dobrodružný, možná horor, možná komedie. Záleží na nás, no alespoň nebude nuda. Koncem týdne se tady vyplatí obezřetnost a úsměv a mávat hoši. Tondo, díky za info.
0: Ale moc zdravím tebe, posluchače, ahoj.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Rockové pecky pro lepší náladu.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Všechny vás zdravíme a neseme vám další zprávy z regionu. V říjnu opět rozkvetou olomoucké památky. Akce je již tradičně součástí podzimní flory a těší se stále větší oblibě. Jak píše Olomouc.cz, přehlídku jedinečných květinových aranžmá uvidíme v interiérech tří významných míst od 8. do 18. října. Tento rok jde o kapli Božího těla v uměleckém centru UP, vilu Primavesy a kostel svatého Michala.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Víme, co nabídne letošní prostějovský oktober. Fest. Bude to regionální pivo, koncerty a zábava. Jak informuje web města Prostějov, akce proběhne v sobotu 3. října v Kolářových sadech. Budou i doprovodné aktivity pro děti a dospělé. Záchranáři ve Šternberku mají novou základnu. Moderní objekt vyrostl na okraji areálu Šternberské nemocnice. Slavnostní otevření proběhlo v pátek. V Olomouckém kraji už tak funguje celkem 17 výjezdových záchranářských základen.
0: Sport.
1: HC Olomouc si veze z Kladna 3 body, gratulujeme. Další zápas Mora hraje doma už v úterý, nastoupí proti Vítkovicím. Utkání v olomoucké plecharéně startuje v 18 hodin a my budeme fandit.
0: Počasí.
2: Pro tohle období jsou typické jemné pavučinky, které ve vzduchu přenášejí mladé pavoučky. Lidem v minulosti tyto stříbřité, na slunci lesknoucí se nitky připomínaly jemné šedé vlasy starých babiček. Tak proto se říká babí léto. Krásné podzimní počasí pokračuje, úterní ráno odstartuje mlhami a chladnějšími teplotami mezi 7 až 11 stupni, přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Sluníčko má největší sílu od 2 do 4 odpoledne. Víme, jak bude, říkáme tomu babí léto a bude tady minimálně do středy.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Ahoj a dobrý den, taky dneska sledujeme, o čem se píše. Představte si 315 kg kebabu v autě bez chlaďáku a venku vedro. U Olomouce celníci chytli šoféra, co z kufru udělal pojízdnou saunu na maso. Jak to celé dopadlo, píše Olomoucký report. Zábřeh dneska zažívá totální invazi Hanáků. Po 12 letech se do města sjeli ty nejkrásnější kroje, zní tady dechovka, ulicemi se prohnala jízda králů. Jestli se chcete podívat na celý program, tak mrkněte na web šumperskyrej.cz. Máte chuť na poctivý mošt nebo domácí koláč? Sobota 10. října, Kroměříž, jablečný ráj. Velké náměstí zaplaví trhy, řemesla i dřevěný kolotoč pro děti. Kroměřížský deník .cz. Víme, o čem se píše, taky v pondělí.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
4: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
3: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
4: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Hana Skyrock.
7: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
6: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
7: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Novicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Skyrock.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.
4: She took my money and she caught a train.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezké 21. září na Skyroku. Welcome to the Hotel California. Kdo by neznal tuto klasiku? Eagles a Hotel California z roku 1976. Jedním z autorů je i kytarista Don Felder, narozený 21. září 1947. Kytarou pokračujeme u Liama Gallaghera, frontmana britských poprokových Oasis a BDI. Na svět přichází 21. září 1972 v Manchesteru. I když v Oasis větší část slavných hitů skládá starší bratr Noel, Liam přispívá hitovkami Songbird nebo I'm Out of Time. Rádi se bojíte? Milujete horory? Pak určitě víte, že dnes má narozeniny mistr tohoto žánru Stephen King. Řada jeho děl je zpracována filmově, jmenujme si Věznici Shawshank nebo Zelenou míry. Nakonec trocha automobilové historie. Nejlegendárnějším terénním vozidlem je bezpochyby Willys MB, známý také jako Jeep. Jeden ze symbolů americké armády během druhé světové války a i v dalších konfliktech. Jednoduchý vůz schopný jet cestou necestou se těší velké oblibě nejenom mezi vojáky, ale po skončení konfliktu i mezi civilisty. Díky tomu se název Jeep stává synonymem pro jakýkoliv offroadový automobil. Jeho první podobu vyrábí firma Bantam 21. září 1940. I zítra vám přinášíme rokové zajímavosti z dějin. Nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí za mikrofonem našeho rádia a ve vysílání vítáme astrologa Tondu Baudyše. Nahlížíme spolu do budoucnosti, zkoušíme odhalit hvězdná zákoutí, co se na naší Moravě bude dít a s čím je nutno počítat. Tondo, září se láme do října a ty se moc neusmíváš. Proč? Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Prosím tě, mám takovou jako zprávu, kde se až jako stydím jako astrolog, že něco takového vůbec říkám a vypouštím do éteru. Představ si týden, kdy ono to na tom nebi dobře začne, jo, teď v pondělí, a pak to blbě skončí, jo, jako o víkendu. Jo, na začátku je to celý takový jako tolerantní a pohoda, a všichni jsou velký kámoši, jo, a pak se to normálně začne patlat, jo. Ve středu už si tam lidi prostě výjíždějí jako do vlasů, ve čtvrtek už je to takový jako na ostro, jo, hlavně ta sobota, že jako bychom asi měli být určitě opatrný, určitě i v nějaký jako zdrženlivosti nebo pokoře, nebo být rozumný, nebo mít k sobě úctu, radši toho moc neříkat, protože mám dojem, že každý, kdo kvákne, tak to podělá. Jo, jenom se jako usmívat a být vděčný za to, že jako jsme v pořádku, no.
1: Ne vždy jsou hvězdné předpovědi zalité sluncem. Tento týden to bude na nebi zpočátku všechno super a údajně víkend má být více akční, dobrodružný, možná horor, možná komedie. Záleží na nás, no alespoň nebude nuda. Koncem týdne se tady vyplatí obezřetnost a úsměv a mávat hoši. Tondo, díky za info.
2: Ale moc zdravím tebe i posluchače, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký poslech Skyroku 22. září. Startujeme v roce 1951 narozením velkého rockového zpěváka Davida Coverdalea. Proslavuje se v letech 1973 až 1977 v Deep Purple, kde na postu zpěváka nahrazuje Iana Gillena. Později se svou vlastní kapelou Whitesnake slaví úspěchy se songy jako Is This Love nebo Here I Go Again. O 6 let mladší, ročník 57, je Australan Nick Cave. Ten se kromě hudby s kapelou Bad Seeds věnuje herectví, psaní poezie, prozy a scénářů. Z hudební činnosti si asi vybavíte nejprodávanější album Murder Ballads z roku 1996. Jak název napovídá, texty písní se zabývají vraždami. Nejznámější je pak kus Where the Wild Roses Grow, kterou naspíval v duetu s popovou šťabajznou Kylie Minogue. Od pomalých balad k rychlosti blesku do Evropy, do Francie. Proslulý vlak TGV tu 22. září 1981 poprvé výjíždí na vysokorychlostní trať spojující Paříž a Lyon. Jezdí se tu až 300-kilometrovou rychlostí a cesta dlouhá 400 kilometrů trvá 2 hodiny. Mít takového něco u nás v Čechách, umíte si představit Olomouc Praha za hodinu? Nakonec cestování trochu jinak. Poznáte zvuk jednoho roztomilého vozítka? Kdo typuje polského Fiata 126P zvaného Maluch, má pravdu. 22. září 2000 sjíždí z výrobní linky poslední série. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.